Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Yeah.
1: It's the ride.

Music Radio. Hudba všech barev. Praha Brno. Color Music Radio. Super Music na FM. DJ. Jack.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
1: Posloucháte
2: Chalo Music Radio.

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stolu. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 eur.
1: Ano, ano, ano. Jedna fotka stojí 15 euro. Včetně DPH. Tak vám přeju krásný ráno, koloráci. Máme středu, tak si ji užijeme. Dnes pojedeme trošku funky. Takže jako první borec nastupuje Barry White. Let the music play.
2: She's at home. Yeah, she's at home.
1: Užijeme si tuhle hodinu.
2: Yeah.

Let the music play. Barry White. Tohodle borce jsem měl strašně rád. A když se stalo to, že umřel, tak mě normálně ukápla slza. Fakt jsem ho miloval. Tak, teď nastartujeme auto. Auto funky. Tady je Billy Ocean. Get out of my dreams. Get into my car. A svátek

Get out of my dreams, get into my car. Tak to byl Billy Ocean a tady je Cameo, Word Up. A líbí se mi, že hned můj kámoš Marcello mě napsal, že když je funky, jestli bude Prince. Samozřejmě, že i princátko bude. To je jasný. Za chviličku je tady Prince.

Cameo. Tak máme dneska 13. května, je středa a teď si dáváme Prince. You got the look. Tak si dejte volume right. Je to výborná věc.

I feel for you. Chaka Khan. No, koukám zase na zprávy na internetu. Jedna horší než druhá. Takže nic dávat nebudu a nic říkat nebudu. Protože vám chci popřát hezký den, tak vám jenom popřeju, protože za dva dny už začíná mistrovství světa v ledním hokeji a těším se na to. Těším se i na mýho hosta, který potom přijde k nám do Rádia Color, Robert Záruba, nejlepší komentátor hokeje. Tak, tady je Chic. Dance, dance, dance. Spíš Soul Chic.

Dance, dance, dance. Tak to byly Chic na Color Music Radio. A řeknu vám to úplně upřímně. Na nejlepším rádiu v celé České republice. Je fajn, že si všichni můžeme hrát to, co nám přijde dobrý. A užijeme si to. Tak tady je Mark Ronson a Bruno Mars. Uptown Funk. Ano, dnes jedeme ve středu takový funky hity. Tak si užijeme Bruno Marse s Marknem Ronsonem. Uptown Funk. 7:27.

Mark Ronson a Bruno Mars. Kluci udělali společně výbornou věc. Tak mám radost, že se vám to líbí. A teď si dáme Chili for your love. A pak si dáme novej single od Duran Duran Free to Love, protože je taky funky. A je super, že kluci mají nový album, proto jedou turné a Free to Love nám zahrajou i v Praze.

For Your Love. Tak to byly Chili na Koloru a protože jsem slíbil nový single od Duran Duran, tak přátelé, je tady Free to Love. Strašně moc už se těším. 24. června do O2 Areny. A až mi zahrajou tenhle novej single, tak samozřejmě si trsnu.

strašně to obdivuju. V tolika letech udělat takovejhle single a celý nový album, klobouk dolů. Opravdu to je úplně bomba. Takže se na ty Durany strašně moc těším. Strašně moc. Tak a tady je Dan Hartman. Relight my fire.

Relight My Fire. Tak to byl Dan Hartman. No, už nám to zase strašně letí, utíká to, je 7.42, máme středu, tak si prostě užijeme dnešní mojí funky hodinu. Už nám zbývá zhruba 18 minut do konce. Tady jsou D-Light, Groove is in the heart. Yeah.

Groove is in the heart. Tak to byly D-Light na Color Music Radio. Ano, hudba všech barev. A dneska funky music. A teď si dáme Foresta a rozhoupeme loď. Rock the boat. Doufám, že ji 21. května rozhejbeme taky, protože jdeme na náplavku do restaurace Vltava, naší oblíbené restaurace, a bude tam celá parta Color Music Radio.

Rock the Boat. Tak to byl Forest na Color Music Radio. A za chviličku přijede do éteru Donna Summer. A protože posloucháte rádio, tak jsem dnes vybral single On the Radio. Tak snad se vám to naše rádio líbí. Mně moc. Už je tady Donna Summer. On the radio. Posloucháte Romeo Show a jsem rád, že posloucháte.

On the radio, tak to byla Donna Summer a tady je už poslední věc dnešní funky středy v Romeo Show. Jsou tady Earth, Wind and Fire, Let's Groove Tonight. Tak vám přeju opravdu krásnou středu, nádherný den a budu se těšit zase zítra ráno. Za chviličku už to rozjede Friky, potom Martin Svátek, pak Lukáš Kolíbal, tak se máte na co těšit. Tak kamarádky a kamarádi, mějte se moc hezky. Bylo mi ctí být dneska s vámi.

0: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman.
3: Tady je Roman.
2: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
4: Color Music Radio.
5: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
0: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman.
3: Tady je Roman.
2: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
4: Color Music Radio.
0: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
6: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
7: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
0: Color Music Radio.
5: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
0: Color Music Radio.
5: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
8: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
9: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
10: V minulém díle se Don Celadon a Juan Varlos ocitli v smradlavém království bratra vládce moří Poseidona. Doňa Mimoňa stále hledá Juana Perveréze, který usnul popíchnutí mouchou cecek.
11: Jak dlouho jsem asi spal. Pane bože, jsem samý cecek. Ty mouchy mě ale zrychtovaly.
12: Halo, halo, Juane Perveréze.
11: To bude Doňa Mimoňa. Doňo, kde jste? Doňo, kde jste? Halo.
12: Tady, v hadovi.
13: Ukončete výstup a nástup. Had se zavírá.
14: A jsem venku.
13: Příští stanice, náměstí díru.
12: Hrozná cesta, Juane Perverezi. A to byli v hadovi ještě dva revizoři.
11: A jak jste se dostala do něho Mimoňo do hada?
12: Nemohla jsem vás najít. Chtěla jsem jet zadem, ale pak jsem jela hadem. Ju, vy ale vypadáte Perverezi. Juane Perverezi, nezdá se vám, že se tady hrozně oteplilo?
11: Máte pravdu, začíná tu být příšerný vedro. Vedro González.
15: Doňo Mimoňo, Juane Perverézi, žijete? No to mám radost, to jsem rád, že jsem vás našel.
11: Vyrazíme, Vedro González, i veďte nás. A na památku se tu všichni vyfotíme.
15: Nemám foťák, nemůžem se vyfotit, ale jsem Vedro, Vedro González. A tak se můžem, co? Můžeme se vypotit.
11: Ten váš humor mi chyběl, Vedro Gonzálesi. Pojďme.
16: Dámy a pánové, vítejte v naší věhlasné pizzerii Cosa Paprikosa. Naše pizzerie je proslulá nejen vystoupením do nich lupandy, ale hlavně promítáním nejnovějších erotických filmů.
12: To se ráda podívám na nějaký filmeček.
3: Doufám, že to ve mně nevyvolá tu ošklivou vzpomínku z tábora lovců lebek, jak jsme byli nuceni natáčet ty hambaté filmy s domorodci.
11: No řeknu vám, i když jsem Juan Perverés, ještě že jsme doma ve Venezuele a že to, co jste natočili, zůstalo někde v deštném pralese.
16: Zvláště bych chtěl přivítat skupinku pornoherců u stolku čísla 3 ze skvělého letního hitu Sex s domorodci, který si za malou chvíli pustíme.
3: Ježiši Kriste, jaké máme číslo stolku?
11: Nepotěším vás, číslo 3.
3: Jak je vidět, náčelník lovců lebek má dlouhé distribuční prsty.
16: Nyní nás čeká vystoupení 95-leté břišní tanečnice Doni Chlupandy. Pro ty, co vydrží tuto podívanou, mám připravený ještě jeden bombonek. Kultovní snímek Pulp Fiction.
12: Slyšíte ty dumivé kroky donesla, Done?
11: Ano, skleničky se nám otřásají, jako by se blížil Tyrannosaurus Rex.
3: Proboha, rychle pryč! Přichází Doňa Chlupanda.

Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia vám stejně jako každý všední ráno mezi 8 a 10 hodinou přeje DJ Freaky. Časomíra ukazuje 9 minut po 8. Je dneska je středa 13. května, svátek má servác. No a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A jak jsem sliboval včera, je tomu tak i dnes, přichází to ochlazení a my se na něj pojďme podívat, tedy co by se během dnešního dne mělo na našem území dít, tak opravdu tedy dasť co. Můžeme potkat jasno, můžeme potkat polojasno, můžeme potkat déšť nebo polojasno s dešťovejma přáňkama. Dneska už nám tedy sníh neukazují, ranní teploty, tak ty by měly být mezi 2 až 4 stupni nad nulou. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 10 až 14 stupňů. K večeru se ochladí a to na 5 až 9 a přes noc potom teploty kolem 5 až 8 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodina, co nás čeká v dnešní Frikoloře, je pravidelnému posluchači jasný. Budeme si pouštět písničky a to ve dvou hudebních setech, ten první bude věnovaný rapu a hiphopu. Odstartovali jsme Check It Out a samozřejmě nezaměnitelný Das FX. No a

stejně tak jsou pro mě nezaměnitelný taky Lords of the Underground. Lord Jazz Hit Me, tak to bude další pecka. Lord Jazz Hit Me One Time, Make It Funky, klasika, přátelé. No a v tomhle rytmu se ponese celá první část pořadu Freakolora, tak jak jste zvyklí. V druhé části, jelikož je dneska středa, se podíváme na novinky ze světa taneční muziky, a to v rámci Freakotéky, tedy diskotéky podle Freakyho. Ano, přátelé, ty známý riffy a popěvky v nových předělávkách z posledního týdne, to je plán mezi 9. a 10. No a aby jsme tu ranní rutinu zavřeli, tak si taky doplníme informaci o tom, že před 9. a 10. hodinou se podíváme na informace z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Plán je jasný, já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Rádia a pořadu Freakolora.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Free Color na 30 minut po 8 hodině, stejně jako obvykle dnes v první části hrajeme o oldschoolový věci, tohle je Notorious B.I.G. a samozřejmě o GC věc z roku 1994, no a pokračovat budeme další legendou v oboru a to je Snoop Dogg, dáme si Dashny Znit a rok 1993, tak to je to historický okénko, jak řekl včera.

A 40 minut po 8 hodině ukazuje časomíra tady ve studiu Color Music Radio, parádní věc. Asi jste poznali nepřehlednutelný hlas Busta Rhymese. No a s ním samozřejmě taky třeba Q-Tip, a pokud je někde Q-Tip, už je skoro jasný, že tam budou Tribe Called Quest. This Generation, ano, Tribe Called Quest, a to feat Busta Rhymes. No a my pokračujeme v krasojízdě, mám tady dalšího takového legendárního rapera, taky herce. Co ten kluk neumí? Multitalentovaný čávo, LL Cool J a The Boomin' System.

0: Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolor a lehký výpadek. No a zrovna nedávno se mě někdo ptal, jak tohle řešíme, a já jsem říkal, že se mi to dlouho nestalo, mám pocit, i když můj pamatovák není zas nic extra. No tak stalo, přátelé, no tak snad to nenarušilo vaši ranní pohodu, uvidíme, co to udělá třeba s číslama. Každopádně pojďme se podívat na dnešní den. Pokud jste naladili Color Music Radio až teď, vězte, že dnes je středa, a to 13. května, svátek nám slaví Servác. No a stejně jako vždycky, i dnes mám pro vás doplňující informace o tom, že se nemusíme bát, protože počasí bude a meteorologové nám slibují opravdu různorodý počasí. A potkat totiž můžeme jasno, polojasno, zataženo, ale také déšť. Ranní teploty by se měly pohybovat mezi 2 až 4 stupni nad nulou. Dokonce někde by mohlo být trošku víc. V odpoledních maximech potom 10 až 15 stupňů. K večeru se ochladí na 7 až 13 a přes noc 5 až 6 stupňů nad nulou. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. No a jako první tady informace, v práci úspěšné, ve vztazích nešťastné. Dvě časté chyby komunikaci s muži. Ano, přátelé, v kariéře a často i mezi přáteli jsou oblíbené, úspěšné, vychází jim, na co sáhnou. Když ale přijde na partnerské vztahy, do nich se nic z toho nepřenáší. Zkrátka prý nefungují. Určit, proč ženám, kterým se všude jinde daří, nefungují partnerské vztahy, není tak složité. Pochopit, proč se to děje, a zařídit úspěch i tam, to už chce ale trochu úsilí. Romantické propojení muž-žena, kdy jsou oba rovnocenní partneři, je totiž úplně něco jiného než vztah nadřízená-podřízený. Aby fungovalo, musí být postaveno na zcela odlišné dynamice. V práci musíte být produktivní. Doma vám to samé úspěch nepřinese. Největší chyby, které ženy prý dělají, nepřepínají nastavení muž-žena, nedávají muži prostor a utínají spojení. Příklad, díky kterému budete mít jasno, tak muž mluví se ženou, ona ho chvíli poslouchá a pak její pozornost upoutá bublající voda v hrnci na sporáku. Žena jde stáhnout teplotu, přitom muže dál poslouchá, ale on situaci vnímá tak, že přerušila spojení, a s ním, že jí na ní nezáleží. Ano, přátelé, to je komunikace. A my pokračujeme dál. Další informace, kterou tady mám, ta se týká tipy, jak zlepšit práci z domova. Rozhodují detaily, ne vybavení. Práce z domova už dávno není výjimkou. Většina lidí má vyřešený základ, pracovní stůl, židli i připojení. Přesto ale mnoho domácích pracovních míst stále nedosahuje kvality kanceláře. Ne proto, že by chyběly zásadní věci, ale proto, že chybí detaily. Právě ty rozhodují o tom, jak dlouho se dokážete soustředit, jak rychle přichází únava, nebo jak snadno dokážete práci oddělit od osobního života. V následujícím přehledu je několik tipů, jak práci z domova vylepšit. Stabilní pracovní místo. Kde je monitor? Ergonomie se stále redukuje na to mít dobrou židli. Ve skutečnosti jde ale o celý systém. Výška stolu, poloha monitoru, vzdálenost či opora zad. Světlo, které se přizpůsobuje, také technologie, které zjednoduší práci, anebo kvalita vzduchu a větrání. Jasné hranice mezi prací a volným časem. To všechno může zlepšit tedy vaše pracovní prostředí, pokud makáte z domova. No a poslední informace, lidé vypili nejméně vína za posledních 60 let, můžou za to prý Trumpova cla. Americká cla přispěla v loňském roce k dalšímu poklesu globálního obchodu s vínem. Spotřeba vína tak pokračovala v propadu na nejnižší úroveň za více než 60 let kvůli ekonomickým tlakům a měnícímu se vkusu. Vyplývá to ze zprávy, kterou v úterý zveřejnila Mezinárodní organizace pro révu a víno. Cla uvalená loni americké prezidentem Donaldem Trumpem na dovoz do USA ještě více zkomplikovala situaci odvětví, které se potýká s drsnějším klimatem a klesající poptávkou. Spojené státy jsou největším světovým trhem s vínem. Celosvětový vývoz vína loni klesl o 9,7% na 94,8 milionů hektolitrů, což byl nejnižší údaj od roku 2009. Hodnota vývozu se pak snížila o 6% na 33,8 miliard eur. Celosvětová spotřeba vína loni klesla o 2% na 208 milionů hektolitrů. To byl nejnižší údaj od roku 1957. Od roku 2018 se spotřeba propadla o 14%. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Je minuta po devátý, přátelé, my si dáme rychlej reklamní blok, za chvíli opět muzika, já už tady mám první věc, Block and Crown a jejich věc Wicked Game, s tou odstartujeme tedy první část, potažmo druhou část, ale první tedy peckou, druhý set dnešní Frikolory, konkrétně Frikotéky, je tady totiž diskoška podle Frikyho, to znamená tedy aktuální věci, ale s těma známýma riffama a popěvkama v předělávce, tak tomu bude tedy v druhé části pořadu Frikolora. Teď už ale zmiňovaná reklama, já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech.
1: Víte, co je to volatilita?
2: Nutkání chovat se jako vůl?
3: Jo, to je opak promiskuity.
2: To je, když někdo pořád volá?
1: Volatilita je míra kolísání finančního aktiva tak typická pro kryptoměny. Mnohem více se o Bitcoinu a kryptu dozvíš na největší české kryptoměnové konferenci CryptoByte 16. května na Technické univerzitě v Liberci. Víc než 30 speakerů, ekonomové, Bitcoin maxíci, anarchisti i geekové. Kup si vstupenku a vyhraj let vrtulníkem nad Ještědem. CryptoByte 16. května Liberec. Více na CryptoByte.cz.
4: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
5: Okna hned.cz. okna.hned.cz. Okna. Okna hned. okna.hned.cz. Říkám ti, zapiš si okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna.hned.cz.
6: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
7: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida, Bernas, LA.
6: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
7: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
8: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz. jmnetworks.cz.
9: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
10: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví. Vo Art. Nechte barvy promluvit.
8: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
11: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
8: Nalaď si Fonotouch.
11: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
8: Fonotouch.
11: No tak to roztouch.
8: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
12: Color Music Radio.
13: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
12: Color Music Radio.

Game, Black and Crown a za chvíli Show Me Love a Luca de Bonaire, další novinka tohoto týdne. No a tak to bude pokračovat celou druhou část pořadu Frikolora. Takže doufám, že jste si vytáhli svůj nejlepší disco, taneční oblek a samozřejmě taneční boty.

No a já tady mám nějakou tu zdravici do Srbska, přátelé, zdravíme Ondru, a tady je jen zdraví z montáže a těší se na frikotéku, potřebují prý trochu energie. No a nejen do Srbska, ale máme tady taky Aleše, ten zdraví pravidelně, ten je teď tedy v Ženevě, takže Švýcarsko, a chtěl by pozdravit Dominika do stolárny v Moravanech, tak to jsou takový zdravice, no ale my spíš se budeme věnovat muzice.

Take Me Home, Country Roads a Ghostbusters. Další novinka za chvíli Believe a Edry Block a vy posloucháte Color Music Radio, pořad Frikolora a Frikotéka speciál.

No, přesně jsem to čekal, že se ozve Martin Svátek, friky hraje country, ale samozřejmě friky hraje všelicco a to v remixu ve středu tady není nic překvapením.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora. No já už tady mám několikátý přání a to konkrétně tentokrát od Aleše, jestli se nepletu, já si to musím otevřít, abych neříkal něco jiného. Ano, Ade tedy. Píše, ahoj friky, nechci být otravnej, ale frikotéka je boží a moc, moc prosím, zkus to udělat ke stažení. No nevím, víte, jak to je, no. Teď víte, jak to je. No, no, prostě, no. No, jo, no. Frikotéka. Posloucháš Color Music Radio a středeční taneční nálož novinek.

stokrát předělaný, ale vždycky to maká. Tohle je Ghostbusters a Black and Crown společně, Begin. Oni už tuhle tu věc oboje dva, jestli se nepletu, předělali. Teď ve společný, tedy společnými silami to ještě vyšperkovali, jak se říká.

Další novinka, Space Boy, Walter Gardini. A my jdeme k závěru dnešní Frikolory, trošku tedy jsme měli technický struggly, což se, mám takový pocit, nějakou dobu nestalo, ale to je prostě Frikolora.

vývoji úspěšné a moderní hry. Tak, já zkrátím Free Color Info, zadáme si ještě jednu pecku, tak aby jsme to uzavřeli hezky, pěkně, a co si dáme?

0: No, je potřeba držet řád tak, aby to tady tedy fungovalo tak, jak to máme naplánovaný. Je 56 minut po 9. hodině, máme krapec zpoždění, ale to nevadí, snad to doženeme, půjdeme v rychlosti. Dneska je 13. května, máme středu a svátek nám slaví dnes Servác. No a stejně jako vždycky, dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože počasí bude a meteorologové nám slibují opravdu různorodý počasí, jasno, polojasno, zataženo, ale také déšť. Ranní teploty by se měly pohybovat mezi 2 až 4 stupni, v odpoledních maximech 10 až 15, k večeru 6 až 12 a přes noc 4 až 6 stupně. To jsou informace o počasí. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsali internety. V práci úspěšné, ve vztazích nešťastné, 2 časté chyby komunikace, tedy s muži, ano přátelé, v kariéře často i mezi přáteli jsou oblíbené, úspěšné, vychází jim na co sáhnou. Když ale přijde na partnerské vztahy, do nich se nic z toho nepřináší, zkrátka nefungují, co dělají takové ženy špatně a jak to začít měnit. V práci musíte být produktivní, doma vám to ale samé tedy úspěch nepřinese. Největší chyby, které ženy dělají, nepřepínají nastavení muže. Nedávají muži prostor a utínají spojení. A také tedy příklad toho, a tedy situace přetínání spojení je například, když tedy se zdá mužovi, že ho žena neposlouchá, přestože to k tomu může být, přece jenom ženy jsou tedy vybaveny trošku lepším komunikačním systémem než muži. A my pokračujeme dál. Tipy, jak zlepšit práci z domova. Rozhodují detaily a ne vybavení. Práce z domova už dávno není výjimkou. Většina lidí má vyřešený základ, pracovní stůl, židli i připojení. Přesto ale mnoho domácích pracovních míst stále neobsahuje kvality kanceláře, což jsem se já dneska přesvědčil. Takže stabilní pracovní místo, kde je monitor, ergonomie se často redukuje na to mít dobrou židli. Ve skutečnosti jde o celý systém, výška stolu, poloha monitoru, vzdálenost očí a také opora zad, světlo, které se přizpůsobuje, nebo technologie, které zjednoduší práci, také výkon ovlivňuje i teplota, kvalita vzduchu a větrání. Nezapomeňte, jasné hranice mezi prací a volným časem jsou taktéž důležité. No a poslední informace dnešního rána se týká vína. Lidé vypili nejméně vína za posledních 60 let. Můžou prý za to Trumpova cla. Americká cla přispěla v loňském roce k dalšímu poklesu globálního obchodu s vínem. Spotřeba vína pak pokračovala tedy v propadu na nejnižší úroveň za více než 60 let kvůli ekonomickým tlakům a měnícímu se vkusu. Vyplývá to ze zprávy, kterou v úterý zveřejnila Mezinárodní organizace pro révu a víno. A vidíte, jak to jde. To byly informace o tom, co jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Tak to byla Frikolora, teď už Holiday Edition, přátelé, ano, já už vytáčím Martina Svátka, tak, aby jsme se dozvěděli, co si pro nás připravil jako první pecku dnešního vysílání, a taky mu přeju dobré ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Co tvoje domácí pracovní prostředí?

0: vysílám, tak se úplně věnuju tomu vysílání.
1: Tak čemu by ses taky chtěl jinému věnovat, když vysíláš pro takhle skvělý fanoušky, jako má Color Music Radio?
0: To jo, to máš pravdu.
1: No a co bude první pecka dnešního Holiday Edition? Máme tady dneska Back in the Days. Ne, dneska je pop, dneska je Pops.
0: Dneska je Pops, no, dneska je Pops. No na úvod Loveland, to je taková grupa z Anglie. Taková taneční popová věc.
1: No tak super, já mám pro tebe popový překvapení, ale zatím ho dám jenom tobě, pošlu ti maila a brzo se ho dozvíte i vy tady v Eteru, možná ho budeš moc zahrát v průběhu následujících týdnů, třeba i ty. Tak to byl Martin Svátek, teď už Holiday Edition, já se s váma pro tuhle chvíli loučím, je minuta po desátý, díky za pozornost, díky, že píšete, sorry za ty lehký technický problémy a naslyšenou opět zítra po 8 hodině s pořadem Frikolora. Díky a

0: a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
3: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
5: Color Music Radio.
6: Color Music Radio.
7: To byla famózní a skvělá show.
8: Ahoj, tady je Roman.
9: Tady je Roman.
8: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
10: Color Music Radio.
11: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
12: Sex Appeal. To nejlepší

Holiday Edition, Holiday Pops. Tenhle ten každostředeční speciál. No, Loveland. A zpěvačka Rachel McFarlane. Nebo Rachel možná. No, skvělá věc. I Need Somebody. Abych toho poopravil, abych řekl I Need You. Jasně, já potřebuju vás, protože bez vás to nemá vůbec žádný smysl. To si tady můžu mluvit do zdi klidně. I když v dětství jsem to dělával, to je jasný. Často jsem si hrával tady na rádio, to jo, to byl můj velký sen.

ještě tady chvilku taneční beat. Jeden z coverů, tak v minulý hodině jste slyšeli hodně coverů. Tohle cover ještě navíc DMC remix, parádní groove. No taky parádní song, už jenom vlastně ten Origoš. Never Gonna Give You Up, původně Rick Astley, to je jasný. Tohle jsou FKW. No, moji milí, já přeju krásný poslech.

No a další taková podobná věc. Je to jeden z remixů a myslím si, že se i do Holiday Pops hodí tenhle ten latino remix. Jinak J-Lo, samozřejmě, že

Na Kodigo 4 na albu, který se jmenuje On The Six. Tohle je J-Lo věc If You Had My Love, trošku jinak. Teď tady v Holiday Pops.

v této pecce hlasově trochu trápí. No ale tak věc, která se jmenuje Hold My Hand, to byla Jess Glynn. A teď ještě jedna zpěvačka, ta se jmenuje Ellie Goulding. Tato ukázka.

Tak, tohle je Meghan Trainor. No tak, tohle je z jejího posledního alba, já teďka z něj rád hraju. Receives. No teď už Jonas Brothers.

Tak, tohle jsou Jonas Brothers, jejich věc Celebrate, a Jonas Brothers taky v tomto, ne vlastně v minulém roce spolupracovali s Rascal Flatts, to je country band, který je taky promluvil do toho popového rytmu, a v Americe i v Evropě se prosadila tato věc. To se pak dočkala i jednoho tanečního remixu od Cascade, nebo jak oni se jmenovali. Každopádně, tohle jsou The Flatts Boys, Rascal Flatts, uklidnění a What Hurts The Most.

tohle věc Blowing Smoke, Teddy Swims. Ještě předtím, než se hodně proslavil, Lose Control. Byla je ta věc, která ho hodně proslavila. No a tohle věc, kterou jsem já hrával už tenkrát, když to vyšlo, hodně mě to bavilo. Baví do dneška Blowing Smoke, Teddy Swims. Tohle je jasná věc. Jinak zpěvačka Dua Lipa.

0: Víte, co je to volatilita?
1: Nutkání chovat se jako vůl?
2: Jo, to je opak promiskuity.
1: To je, když někdo pořád volá?
0: Volatilita je míra kolísání finančního aktiva tak typická pro kryptoměny. Mnohem více se o Bitcoinu a kryptu dozvíš na největší české kryptoměnové konferenci CryptoByte 16. května na Technické univerzitě v Liberci. Víc než 30 speakerů, ekonomové, Bitcoin maxíci, anarchisti i geekové. Kup si vstupenku a vyhraj let vrtulníkem nad Ještědem. CryptoByte 16. května Liberec. Více na CryptoByte.cz.
3: Sax Appeal. To nejlepší ze sax.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.
2: Ravito zmrzka.
1: Feel good mlsání.
3: Prague 420, konopný veletrh s nakouřeným programem.
4: PTK, Danzhun, Elboy, Michailov, H1-6, Lautzwan, Payne nebo třeba General Levy a vůbec poprvé u nás zakladatel Cookies, rapper Berner.
3: Přednášky, workshopy, soutěže a hromada atrakcí, jako třeba divoký bík ve tvaru jointa.
4: Prague 420, už 6. a 7. června v Praze v areálu Louka Prague. Pro více informací navštiv prague420.com.
5: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
6: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
7: Ja.
6: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
8: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Cool and the Gang?
9: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
10: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gottwaldova?
8: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
10: Přijedete zcela určitě do Zlína.
8: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
11: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
8: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
11: Se Zuzanou Maxa.
8: Single Story. Partneři pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz.
1: Color Music Radio. Color Music Radio.
12: To byla famózní a skvělá show.
13: Ahoj, tady je Roman.
14: Tady je Roman.
13: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
15: Color Music Radio.
1: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
16: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvuťek poslechu pořadu Fonotouch.
17: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
16: Nalaď si Fonotouch.
17: Hosty vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
16: Fonotouch.
17: No tak to roztouč.
16: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
1: Color Music Radio.
8: Bylo 12 hodin.
1: Hudba všech barev.
8: Color Music Radio.

s Lukášem Kolíbalem o kultuře, muzice, souvislostech a dění kolem nás. Příjemný poslech.

Včera bylo velký výročí. 35 let od jeho odchodu z jeho fyzických rozměrů. Ale z mýho pohledu stále naprosto nadčasová muzika, který se budeme intenzivně věnovat v úterý večer od 21. hodiny v rámci reggae speciálu tady na Koloru. Už se na to moc těším. A tady aspoň jeden, možná dva kousky od Boba Marleyho and the Wailers. Přidáme i jeho syna, možná i jeho vnuka.

Zion Marley, předtím Ziggy Marley a ještě předtím Bob Marley, chtěl jsem říct otec, syn a duch svatý, ale byl to děda, táta a syn, respektive Zion je syn Stevena Marleyho a my jsme si dávali Ziggyho. Anyway, to byla Marleyovic rodina a teď ten duch svatý, pozvánka na 24. května do pražského Lucerna Music Baru, kde dorazí legendární roots reggae kapela jménem The Abyssinians. Tak srdečně zvu.

0: The Abyssinians, původně vokální trio, který vzniklo už v roce 1969 na Jamajce, kdy natočili svůj legendární hit Satama Sagana v kultovním studio One. A už ten první song se stal velkým hitem na ostrově a dodnes velmi nadčasovou hymnou. My jsme si ale hráli jiný song, a to sice The Good Lord, stejného debutového alba. Ale pokud chcete slyšet ten původní, ten první song zmiňovaný Satama Sagana, tak si určitě vylaďte Color Music Radio dneska večer, v úterý večer od 21. hodiny v rámci tohoto reggae speciálu, případně ještě v neděli v repríze od 22. hodiny, a určitě se nechte ujít koncert 24. května v Lucerna Music Baru. Navíc se stejnou kapelou před Abyssinians vystoupí ještě jeden jamajský pán, který reprezentuje trošku jiný styl reggae, zvaný Rabadab. A ten pán se jmenuje Lone Ranger.
1: M1.

parádní kousek. Tohle byl Kavaka Pyramid v produkci francouzských L'Interloop. Věc jménem Rock Me Nice. Vlastně vidíte, že týhletý muzice to je úplně krok od hip-hopu, protože hip-hop je vlastně mladší brácha reggae music. Nebo kořeny hip-hopu jsou na Jamajce, ať se vám to líbí nebo ne. Tak teď si dáme trošku repu a rovnou taky pozvánku na 31. května v Praze. Blue and Exile. Blue je rapper, Exile je producent a vydali skvělý nový album, který jste si mohli užít v rámci pořadu Album týdne. Já teď vybírám něco ze starší desky. Krásná věc jménem Soul Amazing Still Blazing alba Below the Heavens a pozvánka na Blue and Exile v Praze na lodi Cargo Gallery. Vystoupí společně se Smith & Wesson v rámci dalšího Boomboxu 31. května.

vůbec neagresivní, ale Conscious Style, Blue and Exile, 31. května v Praze budou předskakovat Smith and Wesson z již legendárního alba Da Shinin, který byl jednou z největších ozdob roku 1995. Si dáváme teďka jejich hitovku jménem Bucktown. Až takovýhle double boombox. Karku Galerie Praha, 31. května. Check it out.

Takže Smith & Wesson a Blue & Exile a taky jako předskokan DJ Ghost a.k.a. Mr. Grunza, který ho tímto srdečně zdravím. Pokud máte rádi hip-hop, tak vřele doporučuju a těším se 31. května. Mám tady pro vás ještě několik pozvánek, vidím, že zároveň čas pro dnešní menu utíká velkou rychlostí, takže co se týká reggae, tak ještě jednou zvu na dnešní večer od 21. hodiny. Zároveň jsem vás taky chtěl pozvat na čtvrteční koncert Medial Banana a Lo-Fi v klubu Fuchs 2, který proběhne tento čtvrtek a my večer v reggae speciálu budeme soutěžit o volný vstup. A taky mám pro vás pozvánku na tento víkend na veletrh Svět knihy, který startuje už ve čtvrtek a bude až do neděle v Praze na výstavišti a je to největší český veletrh knižní, který tam má spousty hal a spousty velmi zajímavého doprovodního programu. Za nakladatelství Darmagaya, který je partnerem poledního menu, můžu doporučit dvě programové části a to je v pátek od 18 hodin přednáška, prezentace novinky Psychedelika a duše od amerického autora jménem Simon Jugler, který právě teďka letí přes oceán, aby se mohl tady akce zúčastnit a který napsal hodně zajímavou knížku o 10 archetypech psychedelického léčení, starodávných příbězích, konkrétních nástrojích a vhledech hlubené psychologie. Ten titul má podtitul Mýtický průvod se psychedelickým léčením, hlubinou psychologií a kulturní nápravou. Knížka už je skladem na www.harmagaia.cz a nebo si ji můžete pořídit na stánku Darmagai, který najdete ve stanu nezávislých nakladatelů, který v rámci toho Světa knihy je venku, ve venkovní části, kde ani nepotřebujete si kupovat stupenku. Tak tip pro vás a od 18 hodin v pátek přednáška Simona Juglera a potom ještě jedna akce s nakladatelstvím Darmagaia, která tam proběhne v sobotu od 15 hodin pro všechny, koho zajímají haiku neboli japonská poezie, tak tam proběhne akce s Pavlem Martincem a Katkou, teď si nemůžu vybavit její příjmení, omlouvám se, ale Katkou, která napsala, nebo která píše krásný haiku a u Darmagai vydala sbírku Sýkorník, a nebo taky společně udělali sbírku československého haiku, která se jmenuje Chomáčky suchopíru. Tak o haiku v Čechách i ve světě budou mluvit v sobotu od 15 hodin. Tak tolik tipy, co se týká Svět knihy, CZ a my si teďka pustíme další song a potom už vyhlásíme, kdo vyhrál knížky v rámci soutěží s nakladatelstvím Darmagaia v uplynulých

Tak, to byla skvělá Jill Scott z jejího skvělého nového alba, na který jsem se dlouho těšil a jsem moc rád, že ho konečně vydala. To Whom This Concern se ta deska jmenuje a my jsme se dali jménem Universe, vesmír. No a předtím to byla taky novinka, úplná novinka, brand new deska Angelique Kidjo, jedný z královen africké muziky. Věc, v který hostovala PJ Morton, a ta album se jmenuje Hope a my jsme si hráli věc jménem Fall On Me. Takže dvě novinky. Teď už vám zpívá Quincy, ale sliboval jsem, že si povíme, kdo vyhrává knížky od nakladatelství Dharmagaya. My jsme měli dvě otevřené soutěže. Nejprve jsme soutěžili o knížku Zvídavá bdělost a ptal jsem se, jak se jmenuje autor téhle knihy, Sayadawa Utejania, barmský mnich, který učí vlastně mindfulness. Dneska je mindfulness to populární slovo bdělého vnímání nebo vědomého bytí, chcete. A ta knížka obsahuje 31 meditací, to znamená, že si můžete dát takový setup jednoho měsíce, každý den si dát jednu tu meditaci. Krátký se zkoumáním svého vnímání, aby jsme se trošku vyjasnili a nebyli furt ve své hlavě a mysli a emocích a pocitech, ale mohli se víc vrátit ke zdroji. No a vylosoval jsem Markétu, která vyhrává tuto knížku jménem Zvídavá bdělost od nakladatelství Dharmagaya. A pak jsme soutěžili o tu novinku Psychedelika a duše, kterou napsal Simon Jugler, a znova tam byla úplně jednoduchá otázka, jak se jmenuje autor této knihy, a tam vás napsalo Hafo. Opravdu hodně lidí, kteří napsali a o tuto knížku mají zájem, tak pro vás, pro všechny, pozvánka tento pátek od 18 hodin na Světu knihy, bude autor osobně vyprávět o té knížce a o tom tématu, a potom příští týden má jednu přednášku v Praze s Českou psychedelickou společností a potom ještě o týden později bude v Brně. Více informací najdete na stránkách dharmagaia.cz, který jsou partnerem tohoto pořadu, a já teďka roztáčím kolo štěstí. Úplně live and direct, sedí tady se mnou notář a vyhrává Jitka. Tak srdeční gratulace, vyhrává knížku Psychedelika a duše. Díky nakladatelství Dharmagaya a velký díky taky MacParts.cz, který se mi starají o všechny věci kolem mýho Macintoshe, od rozbitého telefonu až po počítače. MacParts.cz, kousek od pražského povstání, vřele doporučuji jejich služby. A další muzika, co nás teďka čeká vlastně už v závěru dnešního poledního menu, hele, tohle je Billion, která vydala EPčko jménem The Things We Talk About, a vybírám věc jménem Full Circle.

0: NCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od NCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
2: PTK H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida, Bernas, LA.
1: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
2: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
3: Okna. Hned CZ.

0: Music Radio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
3: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
4: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
5: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
6: V minulém díle se Don Celadon a Juan Varlos ocitli v smradlavém království bratra vládce moří Poseidona. Doňa Mimoňa stále hledá Juana Perveréze, který usnul popíchnutí mouchou cecek.
7: Jak dlouho jsem asi spal. Pane bože, jsem samý cecek. Ty mouchy mě ale zrychtovaly. To bude Doňa Mimoňa. Doňo, kde jste? Doňo, kde jste? Haló?
8: Tady, v hadovi.
9: Ukončete výstup a nástup. Had se zavírá.
8: A jsem venku.
9: Příští stanice, náměstí díru.
8: Hrozná cesta, Juane Perverezi. A to byli v hadovi ještě dva revizoři.
7: A jak jste se dostala do něho Mimoňo do hada?
8: Nemohla jsem vás najít. Chtěla jsem jet zadem, ale pak jsem jela hadem. Ju, vy ale vypadáte Perverezi. Juane Perverezi, nezdá se vám, že se tady hrozně oteplilo?
7: Máte pravdu, začíná tu být příšerný vedro. Vedro González.
10: Doňo Mimoňo, Juane Perverezi, žijete? No to mám radost. To jsem rád, že jsem vás našel.
7: Vyrazíme, Vedro González, veďte nás. A na památku se tu všichni vyfotíme.
10: Nemám foťák, nemůžem se vyfotit. Ale jsem Vedro, Vedro González. A tak se můžem, co? Můžeme se vypotit.
7: Ten váš humor mi chyběl, Vedro Gonzálesi. Pojďme.
11: Dámy a pánové, vítejte v naší věhlasné pizzerii Koza Paprikoza. Naše pizzerie je proslulá nejen vystoupením Doni Chlupandy, ale hlavně promítáním nejnovějších erotických filmů.
8: To se ráda podívám na nějaký filmeček.
12: Doufám, že to ve mně nevyvolá tu ošklivou vzpomínku z tábora lovců lebek, jak jsme byli nuceni natáčet ty hambaté filmy s domorodci.
7: No řeknu vám, i když jsem Juan Perverés, ještě že jsme doma ve Venezuele a že to, co jste natočili, zůstalo někde v deštném pralese.
11: Zvláště bych chtěl přivítat skupinku pornoherců u stolku číslo 3 ze skvělého letního hitu Sex s domorodci, který si za malou chvíli pustíme.
12: Ježiši Kriste, jaké máme číslo stolku?
7: Nepotěším vás, číslo 3.
12: Jak je vidět, náčelník lovců lebek má dlouhé distribuční prsty.
11: Nyní nás čeká vystoupení 95-leté břišní tanečnice Doni Chlupandy. Pro ty, co vydrží tuto podívanou, mám připravený ještě jeden bombonek. Kultovní snímek Pulp Fiction.
8: Slyšíte ty dumivé kroky Done Saladone?
7: Ano, skleničky se nám otřásají, jako by se blížil Tyrannosaurus Rex.
12: Proboha, rychle pryč! Přichází Doňa Chlupanda.
13: Celadone, lásko moje, pojď sem!
11: Dámy a pánové, pravěká monstrózní tanečnice Doňa Chlupanda!
4: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
3: Color Music Radio.
4: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.

Grandmaster Flash, White Lines, Old School na Kolemzik rádiu, který začíná a přijde se vám opět hodinku hudby 70. a 80. let, stylů, funky, bike music, diska a tak podobně. Doris D and the Pins a Shine Up už za chvilku, taky George McRae a teď Casey and the Sunshine Band. Příjemný poslech vám přeje Jakub Nevín. Od mixpultu a mikrofonu.

0: Rock Your Baby.
1: John McRae. Tohle je to hodně rád. Pouštíme tady foldskou často, ale věřím, že si ji užíváte. A teď se podíváme do osmdesátek. Eddie Grant, Give Me Hope, Joanna. The Forest a One Lover. A teď Rocksteady Crew a Uprock. To je breakdance od 80. a jejich vlastně druhý single, který měli.

Forest a One Lover, Old School na Kormzik Rádiu. Posloucháte buď v premiéře ve středu od 14 hodin, nebo v repríze v pátek ráno česti. Muziku 70. a 80. většinou si hrajeme funky, black music a disco. Občas nějaký ten speciál, jak si dáme taky 80. 90. space disco a tak podobně. Dneska ale jdeme v klasických kolejích. A tak jsou tady opět 70. Tina Turner za chvilku. Taky Madeline Kane. A to je hodně vzácná věc, Forbidden Love. A teď Frankie Boy and the Four Seasons a December 1963. Oh, what a night. Alias Oh, what a night.

0: Forbidden Love a Madeline Kane na Core Music Radio. Skvělá věc z 70. let, tak je nějaký kousek, který už se dneska v rádiu vůbec nehraje, tak jsme si ho tady vyhrabali v old school. Stejko další disco 70. let, teď taky podobný kousek. What a Difference a Day Makes, to je skvělá věc od Esther Phillips. Potom Hot Chocolate, You Sexy Thing a taky Junior a Mama Used to Say.
1: What a

To je, vlastně máma říkala. Mama used to say, to byl Junior. Máma má vždycky takové ty chytré připomínky, jak byste měli něco dělat. A ostatně rodiče celkově, že jo. Mám kecej do života, jako tohle to není dobrý rozhodnutí a tahle ta holka to není úplně správná a tak, že jo. Znáte to. Ale my si dáme teď Nights Over Egypt tady v Old School, The Jones Girls. To je kmonská věc. A na závěr jednu devadesátkovou záležitost, která vás vám potěší. Docela dlouho jsem ji tady nehrál v Old School. Minimálně naposledy od toho, co jsme zahráli. Devadesátkový speciál. Dělá ta fakt jako povedená věc, kterou si doufám, vy posluchači Core Music Radio užijete, ať už na FM, v dabu nebo na streamu. A ať už ve středu.

No a tohle je závěr Old School pro tenhle týden. DLC Our Falls. Sám bych nečekal, že po těch 70-kách, 80-kách pustím zrovna tuhle věc, ale říkal jsem si, že vám ji pustím po delší době. Tak tady máte. Loučí se Jakub Memín. Naslyšenou za týden v prvních časech na Cold Music Radio. Středa 14 hodin a pátek 6 ráno.

0: Our Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
2: Color Music Radio.
3: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
4: Color Music Radio Studio Opava 90.1 FM.
5: Mixdown.

0: Mixdown, to je muzika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu.
1: Každou středu, sobotu i neděli s Alešem Konopkou. Mixdown.

0: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: Víte, co je to volatilita?
2: Nutkání chovat se jako vůl?
3: Jo, to je opak promiskuity.
2: To je, když někdo pořád volá?
1: Volatilita je míra kolísání finančního aktiva tak typická pro kryptoměny. Mnohem více se o Bitcoinu a kryptu dozvíš na největší české kryptoměnové konferenci CryptoByte 16. května na Technické univerzitě v Liberci. Víc než 30 speakerů, ekonomové, Bitcoin maxíci, anarchisti i geekové. Kup si vstupenku a vyhraj let vrtulníkem nad Ještědem. CryptoByte 16. května Liberec. Více na CryptoByte.cz.
4: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
5: Co je sladký a přitom v pohodě?
6: Ravito.
5: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
6: Ravito.
5: Co je bio a bez přidaného cukru?
6: No přece Ravito.
5: Jahoda, čokoláda a rašít. Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
7: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
8: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
7: Nalaď si Fonotouch.
8: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
7: Fonotouch.
8: No tak to roztouch.
7: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
9: Color Music Radio.
10: Byly 4 hodiny. Color Music Radio. Let's party.
0: Have a good time. Here we go. Každý pátek od 20 hodin otevíráme největší diskotéku v éteru. Hity i rarity ze 70. a 80. let. Pop, soul, funk a disco, to je
11: taneční party Pavla

now.

Čau. Ze studia Rádia Color vás zdraví Kája, přeju krásný odpoledne a doufám, že se máte skvěle, tak jako já. Jestli se vám tato show líbí, sledujte mě na Instagramu, můžete se taky přijít podívat, zatrsat na nějaký můj set, no a najdete mě tam pod nicknamem kaya.g.dj. Píše se to jako K, dvě Ačka, Y, Ačko, Gčko, tečka DJ. Tak jo, a těším se na vás. Čus!

Could have been better.

0: Já přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Čau, peoples, tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel, a moja radio show, The Ride. Posloke radio, každý útory a štrtek, every Tuesday and Thursday, od 4 do 6 na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride, here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
5: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
4: Nalaď si Fonotouch.
5: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
4: Fonotouch.
5: No tak to roztouch.
4: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
6: Color Music Radio.
1: Bylo 5 hodin.
6: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.

místě Sonara právě teď hraje DJ Ramel a jeho Aftermood. A to znamená jediný, kámo, seš ve správný čas na správný frekvenci. Color Radio.

Ninja Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Let's party. Have a good time. Here we go. Každý pátek od 20 hodin otevíráme největší diskotéku v éteru. Hity i rarity ze 70. a 80. let. Pop, soul, funk a disco. To je
3: taneční party Pavla.

0: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
1: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
2: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
3: V minulém díle se Don Celadon a Juan Varlos ocitli v smradlavém království bratra vládce moří Poseidona. Doňa Mimoňa stále hledá Juana Pervéréze, který usnul popíchnutí mouchou cecek.
4: Jak dlouho jsem asi spal. Pane bože, jsem samý cecek. Ty mouchy mě ale zrychtovaly. To bude Doňa Mimoňa. Doňo, kde jste? Doňo, kde jste? Haló?
5: Tady, v hadovi.
6: Ukončete výstup a nástup. Had se zavírá.
5: A jsem venku.
6: Příští stanice, náměstí díru.
5: Hrozná cesta, Juane Perverezi. A to byli v hadovi ještě dva revizoři.
4: A jak jste se dostala Doňo Mimoňo do hada?
5: Nemohla jsem vás najít. Chtěla jsem jet zadem, ale pak jsem jela hadem. Ju, vy ale vypadáte Perverezi. Juane Perverezi, nezdá se vám, že se tady hrozně oteplilo?
4: Máte pravdu, začíná tu být příšerný vedro. Vedro González.
7: Doňo Mimoňo, Juane Perverezi, žijete? No to mám radost, to jsem rád, že jsem vás našel.
4: Vyrazíme, Vedro González, veďte nás. A na památku se tu všichni vyfotíme.
7: Nemám foťák, nemůžem se vyfotit, ale jsem Vedro, Vedro González. A tak se můžem, co? Můžeme se vypotit.
4: Ten váš humor mi chyběl, Vedro Gonzálesi. Pojďme.
8: Dámy a pánové, vítejte v naší věhlasné pizzerii Cosa Paprikosa. Naše pizzerie je proslulá nejen vystoupením do nich Lupandy, ale hlavně promítáním nejnovějších erotických filmů.
5: Tak to se ráda podívám na nějaký filmeček.
9: Doufám, že to ve mně nevyvolá tu ošklivou vzpomínku z tábora lovců lebek, jak jsme byli nuceni natáčet ty hambaté filmy s domorodci.
4: No řeknu vám, i když jsem Juan Perverés, ještě že jsme doma ve Venezuele a že to, co jste natočili, zůstalo někde v deštném pralese.
8: Zvláště bych chtěl přivítat skupinku pornoherců u stolku čísla 3 ze skvělého letního hitu Sex s domorodci, který si za malou chvíli pustíme.
9: Ježiši Kriste, jaké máme číslo stolku?
4: Nepotěším vás, číslo 3.
9: Jak je vidět, náčelník lovců lebek má dlouhé distribuční prsty.
8: Nyní nás čeká vystoupení 95-leté břišní tanečnice Doni Chlupandy. Pro ty, co vydrží tuto podívanou, mám připravený ještě jeden bombonek. Kultovní snímek Pulp Fiction.
5: Slyšíte ty dumivé kroky, donesla, Doni?
4: Ano, skleničky se nám otřásají, jako by se blížil Tyrannosaurus Rex.
9: Proboha, rychle pryč! Přichází Doňa Chlupanda.
10: Celadone, lásko moje, pojď sem!
8: Dámy a pánové, pravěká monstrozní tanečnice Doňa Chlupanda!
1: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Příjemný poslech a ničím narušený sound na vlnách Radia Color. Je tady opět po týdnu Saxepíl a to je pořád speciálně se saxofonovou muzikou s Vláďou Drtinou. Já vám přeju krásné odpoledne vám všem, i dnes je tady spoustu muziky z oblasti R&B, soulu, funky music, nebude chybět latina a fusion, to vše v pořadu Saxepíl. Tak tedy dámy a pánové, ať se vám dobře poslouchá a jdeme na to. Back to the Basics, to je saxofon.

příjemné latinorytmy se saxofonistkou Jessie J a Back to the Bases alba My One and Only One. Teď už je tady klasika smooth jazzu a to je keyboardman a pianista Jeff Lorber. Grasshopper, pořadu Sex Appeal.

We're in this life together. Tribute to Mr. El Jarro a to byl Chris Walker na koloru v pořadu Sex Appeal. Dámy a pánové, krásné odpoledne vám všem, pokud posloucháte, tak je to fajn, protože v tuto chvíli je tady další skvělá dáma. Dáma Brazílie Elian Elias a Girl from Ipanema. Tak tedy příjemný poslech vám všem na koloru.

Smooges Family, tak to byl pianista a trombonista Brian Culbertson. Keep moving a Smoogesová nálada pro dnešní Sax Appeal. Teď pojedeme opět trošičku latiny a je tady Patty Austin, vynikající zpěvačka, která spolupracovala například s Quincy Jonesem a svoje solové alba má víc než skvostné. Takže Maškenáda, jedna klasika brazilská a s ní Marc Anthony na koloru.

Zpěvačka Shade Adu se podepsala pod hity 80. let, jako je například Smooth Operator, Your Love is King, anebo Kiss of Life, který jste slyšeli právě pořadu Sex Appeal v podání saxofonisty Andreje Varda. No a my pomalinko jedeme do finále, ještě si nabídneme jednu 80. píseň, o kterou se postará David Robert Peck, americký zpěvák, hudebník a kytarista, spoluzakladatel kapely Ambrosia v 70. a 80. letech velmi populární band. Tak v pořadu Sex Appeal, David Peck, My Baby.

My Baby David Peck a to je rozloučková píseň pro dnešní Sex Appeal. Ovšem nebude chybět ani Roy Ayers, kterého jsme si nabízali v minulém pořadu a vzpomínali na velkého, skvělého soulmakera, který odešel do muzikantského nebe. Tak tedy ještě na závěr Mr. Roy Ayers, Pupu Lala a já se na vás opět budu těšit, Papa Lala, příští týden právě v tento čas. Mějte se krásně, lučí se Vlaď Drtina a mějte se sexy.

0: Color Music Radio. Color Music Radio. To byla famózní a skvělá show.
1: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Posloucháte Color Music Radio a právě teď je ten čas, kdy začíná pořad jménem Album týdne, kterým vás provází Lukáš Kolíbal, respektive provázím. Vybírám muziku a otevřu na začátku úvodním slovem, proč zrovna toto album, a potom už nechám hrát celou hodinu muziku z tohohle alba, dlouho hrajícího alba. Pointou je vám představit muzikanty a jejich nahrávky, jejich celý díla a projekty, nejenom jednotlivý singly, a dát jim prostor, ať už klasikám z různých žánrů, anebo třeba i úplně novým věcem. A právě dneska to bude úplně nový album, který vyšlo doslova před pár hodinami, a je to hip-hopový album, kalifornského dua Blue and Exile, který je z Los Angeles, který funguje od roku 2007 a který vydali před pár dny svý pátý dlouhohrající album, který dostalo název Time Heals Everything. Blue a Exile jsou dva týpkové, jeden rapuje a druhý je producent. Ten, který rapuje, byl hype manem pro různý hip-hopový party, jako třeba Slum Village, Platinum Pete Pipers, a nebo Exilovou vlastní kapelu Emanon. Exilovi ho představil Aloe Black, který byl takhle s Exilem propojený skrze právě projekt Emanon. A když se Blue a Exile dali dokupy a začali nahrávat, tak hned jejich debutový album Below the Heavens bylo mnohými vyzdvihováno jako jedna z nejúžasnějších nahrávek roku 2007 v kategorii hip-hop. Od té doby přišly další tři alba, 2012 Give Me My Flowers While I Can Still Smell Them, v roce 2020 potom Miles From An Interlude Called Life, 2024 Love The Omnious World, a právě letos 2026 v dubnu vychází nový album Time Heals Everything, čas všechno uzdraví. A ještě důležitá informace k tomu, pánové Blue and Exile dorazí do Prahy 31. května do Cargo Galerie v rámci seriálu Boombox a budou tam vystupovat po boku legendárních Smith & Wesson. Takže následující album týdne je zároveň pozvánkou na jejich živý vystoupení, první český vystoupení, který proběhne 31. května v Praze. Co dodat? Příjemný poslech a užijte si tuto krásnou novou desku. Time Heals Everything, Blue and Exile.
1: He created a dream way up in the sky. And said, it's yours. But first you'll have to die.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
2: Color Music Radio.
3: Color Music Radio.
4: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and Blues.
3: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

jak se tak zmenšujou byty a pokoje. No vážně, jak se tak zmenšujou byty a pokoje. Je stále těžší, těžší, je stále těžší dostat se do koupelny jen tak bez boje. Vždycky ti pochybí místa kus, vždycky ti překáží nějaký panely, a proto zpívám blues o malých bytech a velikých prdelích. Jak je tak stále více nomenklaturních míst, no vážně, jak je tak stále více nomenklaturních míst. Je stále těžší, těžší, je stále těžší mít diplom v kapse a být si jist, že budeš jíst. Vždycky seš na hlavu mírně šus, vždycky ti řeknou, takový jsme viděli, a proto zpívám blues o malých mozcích a velikých prdelích. Jak se tak zkracujou úřední hodiny, no vážně, jak se tak zkracujou úřední hodiny. Je stále těžší, těžší, je stále těžší dostat se do socdemo či jiné ciziny. Vždycky ti pochybí nějaký plus, vždycky ti řeknou, takových jsme viděli, a proto zpívám blues o malých kanclích a velikých prdelích. Jak nám tak řídnou řady folkových zpěváků.

0: nemít to na háku a nebýt v lapáku. Ať žije folkový realismus, ať žijou ti, co se se mnou přátelí, já vám zpívám blues o malých bytech, o malých mostcích, o malých kanclích.
1: Color Music Radio.
2: Color Music Radio.
3: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
2: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio. Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: But you're gonna bring it home soon. Hot Tamales in the red hot. Yeah, she got them for sale.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

drinking. The piano has been drinking. The piano.

Mm-hmm.

0: Ty jsi jediný normální. Arošte, víš co? Já ti nechám udělat nos. Jasné. Pani doktorko, uděláte mu to? Ať to stojí, co to stojí. Věříte?
1: Co?
0: Je to jedno, kolik to stojí. Doktor, pani doktorko, vy jste doktorka?
1: Ano.
0: A věříte v Boha?
1: Já? Ne. Nechápu, jak může vůbec někdo věřit.
0: Však proč mě nebo?
1: Však nejsou důkazy. Nikdo ho nikdy neviděl.
0: Však vašu piču jsem také neviděl a věřím, že ho

Ale...

žralok zuby, má jak nože a z těch zubů čiší strach. Meky mesr, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože.

Thank you.

0: jazyk. Tvrdý a složitý. Žádné jaký možná a kdyby.
1: A aby.
0: Nikdo neumí říct, co chtěl.
1: Co bych chtěl.
0: A všichni tady lžou.
1: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
0: Myslíš, že to je tím?
1: Kdyby víc hulili, tak by si nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
0: Možná máš pravdu. Ale určitě je takhle země pěkné, skurvené.

0: No a v dnešním dílu budou opět jak raritky, tak hitovky a samozřejmě nějaký ten příběh od Oliny s písničkou. Vítejte na největší oldies diskotéce v českém éteru, a to jak na streamu, tak na FM, tak v digitálním dabu. Co vás kromě jiného čeká v první hodině? Třeba zde ještě nehraný duet Jason Donovan a Kylie Minogue, Penny McLean, Donna Summer nebo Forest. Premiéru máme každý pátek večer mezi 8 a 10 a reprízu další čtvrtek nad ránem mezi 1 a 3. Playlist po vysílání na radioklor.cz, kde si v sekci podcast vše odvysílané stahujte a nebo poslouchejte. No a jako první tu bude hit z roku 1984, který se moc nehraje. Aspoň u nás ne. Ano, Eileen Bentley a I'm Living My Own Life. Pak jedna filmová. No, film tady nestál opravdu za nic, ale úvodní melodie se vyšvihla na první příčky hit parád. Oheň a led. Tedy Marietta a Fire and Ice. A nakonec Claudia Berry a dřevní disco Dancing Fever. No tak ať se dobře bavíte i dnes, přeje Pavel Bárta, dodává a též objevujte vaše oldies ještě jednou. No a tady už je Eileen Bentley. Taneční party.
1: Color Music Radio.

taneční horečka, tak to my máme každý pátek. No a opakování je ve čtvrtek v noci, jak jistě víte. Takže Olina se minule pustila do líčení, jaké bylo fanouškovství a zápal pro muziku kdysi. No a pokračuje. No a teď se musím pochlubit, že i snad kvůli mně vznikla jedna melodie. Jak víte, mým idolem byl Robert Plant, neboť byl prostě krásný. Ovšem, hudebně mi více vyhovoval Mike Oldfield. Taky jsem byla nějaký čas členkou jeho anglického fanklubu, což skončilo, neboť bylo velmi složité posílat členské poplatky v anglické měně přes Českou banku. No tak jsem jednou přes ten fanklub poslala Mikeovi vánoční přáníčko. Vybrala jsem tajemně vypadající obrázek nočního a totálně zasněženého Karlova mostu plus mou fotku, kterou jsem ovšem vybírala velmi obezřetně, tedy takovou, která by byla z dostatečné vzdálenosti, aby unikly pohledu mé vady na kráse. Takže něco ve smyslu Verichova vodníka Čochtana. Když ona stála po kolena ve vodě a měla na hlavě kýbl a byla tma, no a stála nalevo, kdežto vy se dívali napravo, tak jste si mohli myslet, že tam někde stojí nějaká krásná ženská. Hezky napsáno. No, Oldfield nezareagoval, ale po čase vydal desku a na ní byla jedna skladba, kterou, jak prý se sám Mike vyjádřil, napsal pod dojmem tajemného obrázku zasněženého Karlova mostu. Ovšem, někteří naši hudební redaktoři popírají, že by to byl Mike kdy vyslovil. Tak nevím. Na druhou stranu, já jsem Oldfieldovi s tím pohledem a fotkou poslala i kazety českého folkloru. No, on má totiž rád folklor. A na té jeho nové desce byla taky melodie, ve které Mike použil houslový motiv, jenž převzal z jedné naší lidovky. No škoda, že Olina nenapsala, jakou lidovku se jedná, třeba příště. Takže asi můj dopis mu byl přeci jen předán. Jinak ještě přemýšlím, na jakou píseň jsme pozapomněli. No a napadly mě další od Aby, které se moc nehrají. No tak třeba Honolulu, ale ono se to asi teda jmenuje Happy Hawaii. No trefa, Olino. A ta už je připravena i pro ostatní. Pak Austin Howard a I'm the one who really loves you a nakonec Forest a Could This Be Love. No, ale tady už je tába.

můj oblíbený Forest. No a na začátku jsem avizoval duet, co se jen tak neslyší. No ano, dokola se omílá Especially for You, Kylie Minogue a Jason Donovan. Já tu mám připraveno něco neotřelého, ač hezkého, jako vždy. All I Wanna Do Is Make You Mine, pak Gail Adams a La Fever z roku 1981. No a na začátek věc, kterou jsem si nahrál s Bajandra, jak jinak. Dlouho trvalo, než byla identifikována, nicméně se jedná o jamajskou kapelu Chalice. A skladba se jmenuje Funny Kinds of Reggae, psal se rok 1984, no a takhle se hrálo na Bajandraji. Rarita z hudebního archivu.

skupina z holandského Haarlemu vydala jediné album, ale několik singlů, co se hrály na diskotékách. Tahle formace sestávala jen ze dvou členů, tedy bylo to duo. A snad nejúspěšnější snímek nesl název Maria No Mas. No, singlová verze má ku podivu jenom necelé 3 minuty, za to maxi verze aspoň něco přes 5 minut. A tu si pustíme. Maxi Mix.

0: Ben McLean solo s hitem 1, 2, 3, 4, 5 a byla to singlová verze, protože tu LP verzi poznáte podle toho, že tam je předehra. Nicméně u singlové verze začne hned to počítávat. No a právě dohrává skupina Perfect Time a světe div se, hit Time z roku 1987. Teď malá pauza mezi první a druhou hodinou a pak znova do tance. Mimochodem, taky zazní jedno nepřímo zmíněné hudební přání. No a co ještě dokonce? Dokonce Donna Summer a The Only One, pak raritka Harpo a Movie Star. Řeknete si, no to není raritka, ale tentokrát švédsky. A nakonec sesterské duo Inga a Anette Humpe, dnes ne Yamaha, ale pomalejší věc, No Longer Friends. Takže za malou chvíli se na vás opět těší Pavel Bárta.
1: Back to the 80s.